jsem pán. Tam je v kmici strefila kůla. Nebum ti došel na rožendan. Nebum ti došel na